A mimo škvete zixane, ty vynuky šveri. Je zase dík esek a hymnu sajšku sem. Na Štrom festival, kysuj fel.